A so nie byście na żaden termin zabyli, mam ja tu za was przelatku. Dźensa do podnia, a to na po 12, przedstaji so na wulkej žoli dźiwadła narodźe budućinje serbske dźěćace dźiwadło Princesna Jamila, a to posledni raz. Jutze wita zaso serbska kuchnja za swójby, varja abo peku tam swódne kwoščenki z nazemskimi płodami, a to od 4 do 6 dworniščů inkluzije Radworju. Nowa Łužiska filharmonia startuje jutze tu budućinje do nowej koncertowej sezony a svědči při tym runočasnje svoje 30-letne wobstače. Na programie steja tvorby Richarda Straussa abo tež Antonina Dvořáka. Započnje so jutze na po 8 Němsko-serbskim ludovém dživadle. Wulki event kunstudžunja w Rajbicach od piatka sem svědči so tam Babilečo. Pjat kvičo, 8 wubidžuje so vonjove wobory, potem surije. A svičuj so vizo, co by kun studženja. Sobotu večo su vesnenjo program spšiotovali a dalši program potom sčiuje nedželu. Zdobom predstaj so nedželu konjaco šport a tež přelatka starých a načasných golesov. Oratori Vulkotna voda svědčí pjat kvěčo budeske kroně prapremieru. Světný oratori přinže spěra Mirčina Veclicha. Zakvat tvorby su texty Růže domašcenie. Prvnja serbska kulturna brigada a serbska komona filharmonia Budušin tvorbu pod návodom Judit Kubicic přednesete. Štujš pjat k němuže, nedželu mač budeske kroně dalšu skvádnosť. Oratori Vulkotna voda svědčí pod takým pra premierou.

0: Haj pola Welekoparskich towarstwow tajke druhemu stwórničo wosebitoho njeje, wšako so husto towarstwo wokoliny zestaji. Tak maja koparske mustwa Ralbic, Nybylčic a kluštra Marineje Hwězdy zhromadne druhe mustwo. Pola Radworskich je pak lěca hinak. W nowej rajnej dobje je ličba rajerjow mócnje rozrostwa, a tak móžachu z nich druhe mustwo zestajić, kiž je samostatne Radworske. Cywu stawiznu nam nětko pojeda Klaudius Buša.
1: To jest to lecu Radworscy koparjo z Wulki Dubrawu zhromadne rajne zjednoczenstwo mieli. Loni pak je so tute rozpuściło. Tuta przestawka bez druhého mustwa traješe cywe leto, lica pak so na nowe spočat zmužichu. Předsedstwo ST 1922 Radworja bie měnenja, zo je půl rajerjo a dalších zajímcov Wulki dosć a zo so tu iž riziko udani, založit svojske druhé mustwo. Ryze Radworske. A zajim na tym bie wieči hač myslene. Witali su nowych rajerjow nic jenoj z wokoliny, nie samo z Łotrowa, a komorowa pola Rakec su modostni přišli. Chcychmy od nowačko wiedzieć, što je ich wabiło.
2: Tyś ja so prajo za Radworu se na druja očini, to sme se jest popřečeni do prajo, ej gut, jen tam môžem oko zuspotač, ko šlavač, do Sportsčini môžem ostan, čiž nic môžem četeš na šestanč.
3: To tak šišlo, ja sem nedželu na špil od naše prenelač po papon trenerišu. Ja sem pravil, ja neke započnu kopancu rač.
4: Aj, ja sem vone tohle započnu asu rač, dokež sem ja nimale leto bez toho osobu, ani sem ničo vice sportovske ukonil. A poď se aj pravil zase Radovska druja očini. Smo si pan s popřečnými prajli, ale ja sem ti žaša rečeno, ale ja sem zase započnu kopancu rač. Aj.
1: A tak su Radovsce koporeo leca smeli 8 cele nových modych rajerjov za druhé mustvo vítač. A jim so nimo toho 15 rajerjov z nedešej Amodžiny přidruží, kociž netko pravú starobu maja. Hromadže s tými 20 starými zajacami prenjeho mustva přinu tak na kečby hodne silny cilk nekak 40 muži. Kopajnca šich viaza, vesela so koparjo prenjeho mustva.
5: Jo, te ľudži ajfa veselo mesto bu maja, da še mija jo jara dobra ve druje, te mes druje a prne, also mo nima le šo hromadže činimo, mo si mesto bu pomamo, poprom, hej, smo kajšen vujki přečosti kru.
6: Mo še hromadže džažimo, mo smo cva namestne prina a druja, ale duš ne sme namestne, pan smo jenne vujke mustva, a to je te krasne radvoru.
7: Kašetce prajene sa radvoje na svojba, te nováčky da ti tak začuja, ale ja prajem to sam vile upraj, to sam pokaza za svojne dere, šivzate za svojne sa dere integrovali, a za vojne te jen zvís vidja.
1: Ale što bude za leto? Kak ma v tabulce vupadač, abo nesu za tute mustvo dybki važne? Skere veselo a dobra zromadnosť? Tež čule, pak su rajerjo prenjeho mustva v Radworju dobrije nadžije.
6: Also najprve bucha prajo, zo sme jara veso, zo sa tajka druja Radworu zase nastajva, dokoliš je to za našu prinu jara važne, zo ľudži, kiž snano neslušen cíle tak dále, prinje su borač, zo oni špil praxis dostanu, zo da sme najprve jara veso, zo su tak vile zase započneli.
7: Definitivne, to má svoju relevancu, a to bude tie vúnošné.
1: Po jednom leče, bez druhého mústva, duje pola ST Radworja tujsa so porane vecík. Z novostata je so samostatné mústvo vukulivo a rajario, za to zžela samo daloke puče na sobieru. Tak môžeme všem radorským kopariam jenoj švele vútrajnošče na novým puču přeč.
0: Nowe druhe koparske mustwo ma ST 1922 Radwo. Klaudius Buša nam rozprawieše.

0: Nětko staje wam prašenje, a nie to nie je nětko naše dundakowe hodančka, ale študa je mała, ma čorno-žołte smužki, ma trochu wulku hubu, je pomocliwa a honi stajnje zmužiće za nowymi drdom dejemi. Snano poma wam tuton zvuk?
1: Učení páni zkušení.
0: No vězo, to je pčulka Maja, dženca před pousta letami. Doliča si ona první raz přes televiziu ZDF do domjacnosťu, no haj tam, když tuton signál mějachu. Je to zromadná produkcia ZDF, ORF a japanského zčelaka. A ja za mnie ma pčulka Maja z runě tutym titulom. Něšto z dječactva a tež dječom dženca je hišče znata, ale dječi dženca te ne znaja viac tun našu z ruku molovanu maju, tažno je si před 14 letami tak rec z animirovanje vumeniva, štuž pak ma lušt zase raz original vidjeć, tun to može, a to pola našich zjavnopravniskih kolegov ZDF. Oni su mediatice na kvilku tež originalne molovanje Maja wusowania wozywili. A tu nie tylko jeszcze raz Karel Gota słyszymy.

dźesać mjeńšinow ponapo wosmich je a ja wočinu za was protyčku, ale dam kotre terminy mamy kónc tydźenja njesteju. Połny kónc tydźenja nam kiwa, to móžu wam nětko hižo rěc. Tak na přikład, svědčí oratorii Vulkotna voda, pjat k večer budeskej kronje prapremjeru. Je to svědčí oratorii spěra Mirčina Veclicha, spěva prenja Serbska kulturna brigada a k tomu hudži Serbska komorna filharmonija Budyžin.

pjatk na prapremjeru njemóže, njedźelu je dalše předstajenje krónje. W Ralbicach kiwa wulki hoka dok, wjesny zwiedźeń, baby lěćo, pjatk wubědźuje se tam wječor wosemich, wonjowe wobory, přizamknu so rije a zwiedźi se wjeza cywy kunst tydźenja jeszcze dale, sobotu wječor, su wjesnjenjo program přijotowali, potem znowa rije a zase dalši program tunsčeuje potom njedźelu, Die Stosse se wjesni na nischto wumyslili a zdobom předstají so konjace sport a přeladka starych a nadčasnych golesů. A to runja pjatk ma so spěchovanske towarstwo nastavacie svobodnie serbske šule Nibelčice załožić. K tomu su šice zajmcu přeprošeni, na večer na popěčich to budže Nibelčicach Lipova droha číslo 15. Na tutym terminie spostrečkuje se potom tež informacije vo stavje přijotu šule, kotraž ma od šulskoj leta 2028-2029 dživač započeć. A domizniske towarstwo Radiška te přeprošuje na hučbno literane večer skladnostnje 130. narodninu Marie Grolmusec a postatnich posmertnin Marie Kubaschec pjatk večer na po 8. Dostrože.

0: Pola wele koperskich towarstwow teke druhe mustwo ničo wosebje to nije. Šako so husto z towarstwow w okolini zestaji. Tak maja koperske mustwa Ralbic, Nebelčic a Kloštra Marinije Wjezdy zromadne druhe mustwo. Pola radworskich je pak leca hinak. W nowej rajne dobje je ličba rajerjow mocne rozrostwa. A tak možachu z nich druhe mustwo zestajić, kiš je samostatne Radworske. Co wu stawiznu nam nitko powieda Klaudius Buscha.
1: To jeszcze lecu Radworscy koparjo z wulki dubrawu zromadne rajne zjednoczenstwo mili. Loni pak je so tute rozpuściło. Tuta przestawka bez druhého mustwa traješe cywe lito, lica pak so na nowe spočat z mužichu. Předsedstwo ST Dzierna Često 22 Radworja bie menenia, zo je púl rajerjo a dalších zajímcov wulki dosć a zo so tujš riziku hudani, založi svojske druhé mustwo, gryze Radworske. A zajím na tym bie větši hač myslene. Vitali su nowe rajerjo nic jenoj z okoliny, nie samo z Łotrowa a Komorowa pola rake cu modostni přišli. Chcychmy od nowačko wiedzieć, što je ich wabiło.
2: Když jsem se opravil za Radvoru se na druhé očení, to jsme asi spopřečně vypravil, gut, jen tam můžeme jako zůspotáč, jako šlávač, do Sportštiny můžeme ostanč, či šnic, můžeme četečně šestanč.
3: To tak šišlo, já jsem nedělu na špíl od našeho prenělač po papon trenerišu a jsem pravil, já někde započnu kopencu rač.
4: Hej, já jsem vůně tohle započnu asi rač, dokud jsem já nemalé leta bez toho osobu a nejsem ničo více sportovské úkonil a pojď se hajt pravil zase radovská druhá očiní. Musím si pán s popřečenými prajli, ale já jsem ty žláše rečeno, ale se nech zase započím kopencu rád, čaj.
1: A tak jsou radosti koporeho lica s medí vosom celé nových modych rajerjo za druhé mústvo vítač. A jim so nimo toho pjatnače rajerjo z nedešej amodžiny přidruží, kociš netko pravu starobu maja. Romadže s tými dvačči starými zajacami prenjeho mústva přinu tak na kečby hodny silny cilk nekak štorceči muži. Kopajnca šich vjaza, vesela so koporeho prenjeho mústva.
5: Jo, te ludzi einfach weselo meso bu maja, ta chemia jo jara dobra ve druje, te mes druje a prne, also mo nima le šoroma, že činimo, mo si meso bu pomamo, poprom, hej, smo kajšen vujki pšečas si kru.
6: Mo šoroma, že držimo, mo smo cva namestne prna a druja, ale duš ne smo namestne, pan smo jenne vujke mustva, a to jo, te krasne radvoru.
7: Kašetce praje, ne znam radvoje na svojba, te novački, da je tak začpia, ali ja pravim, to znam vele upraj, to znam pokaza za svojne dere, šivzate za svojne so dere integrovali, a za svojne te jen zvis vidja.
1: Ale što bude za leto? Kak ma v tabulce vupadač, abo ne su za tute mustvo dybki važne? Skere veselo a dobra zromadnošć? Tež tule, pak su rajerjo prenjeho mustva v radvorju dobrije nadžije.
6: Also najprve bucha prajo, za sem ja jara veso, za se tajka druja radvoru zase nastajva, dokud je to za našu prnu jara važne, za ljudi, kiš snano nesušen cilje tak dale, prni su borač, za oni špil praksis dostanu, to da sem ja najprve jara veso, za su tak vile zase započnili.
7: Definitivno, to ma svojo relevancu, a to bude te vunošne.
1: Po jednom leče, bez druhého mústva, duje pola ST Radvoria tujsa so porane vecik. Z novostata je so samostatne mústvo vukulivo a rajerjo, zato zžela samo daloke puče na soberu. Tak môžeme všem radvorským kopariam jenož vele vutrajnošče na novom puču přeč.
0: Nowe druhé koperské mustwo ma ST 1922 Radvo. Klaudius Buscha nam rozprawieše. A z tym je 10 minčinov do osmich przyjúvam všim dobrý štart do nového rania.

0: Pustnych hodzinach spiewaše Daniela Hasec a tuž pokuknu tež ja za was načasnik byl na dźiwečie. Runješ ako sme słyšeli hižo od Matija Policajski report, no haj tam se tež dysa dysraste jedna abo tam na auto w obškodzi, tak běšeš ako to tež dženca. 20 000 euro škody tam kuo woku okulova. Vo škodze, kotraš je o nešto vyša, poriči moj nitko, haja štuž spěšná droha auta lubuje tomu nitko zavěščené dom vutroba. Celé jara kraví Matejo, što da je se stalo?
1: Aj tu kvílu, že na sociálnych sečach taký krotký videoklip, ketro virálne, kýž pokaza jen Bugatti, to je prototyp, kýž pvači 4,7 milionu euro. S tutem autom bie nechtu popuču na taký haj probový jezbe, a ve videu je vidžeč auto tam ve horách španiske popuču a vene kšivice, doby one zastanče, dokýž auto před ním zabošči. No a nadobo prásne, ten Bugatti je jen VW zade nuc zajo, no a při tutem luxusom auče je motor vězo tež zade zatvorené. Ja sem raz ladal 1800 koniku, tute auto má PS upotekim, a ještě to zavěščania šoféra abo šoférky VW k tomu prajenu zmeje, tuž tež radu na vás stajne oči v oči, že ještě s autom popuču může tla raz byť, že tež před vami také auto jeďe, když je, haj, snadno, ja 4 miliony euro hodne.
0: Oje, oje, oje.
1: To boli.
0: Jeno štere, že se to španijske stavo, a za nesme my to našim policajskim reportu, da bi voli Bozevič.

0: 10 měnčinow do napo 9 je a tuž chceme gratulować.
1: Přejemy z Božo.
0: Dženca, to svědčí v Rožinče, znáte serbský skutný likr Mirčin Kilank. Svoje 85. narodniny. Vele z Boža, krutu strohotu a Božo žonovanie a vězo dále rjane dušu vobohačace rozmowy s lubými znatymi a vězo mnohé rjane a nezapomnite hodžinky v kruhu svojich lubych a přečelů. To přija jemu z cevěje vutroby, džouce, Cornelia a Carmen ze svojbomaj a syn Peter, kajštěž sotra Ludmila, sotra Krista s Pavelom a brat Beno za Heidrun, kajštěž cva švita, nučko a pranučko. A tu ještě stej to, co přečítač, lube nano, džedo a pradžedo. Vútrobně džakujeme soči za ušu lubosť, pomoc a podpěru a ve věsivých kajštěž zhodných časach chcemoj soči džakovač. Vo sebě pak za to, že máš stajně votorené vucho a dobrú náladu. Dženca svědčí po takým vyroženče, skutné lékař Mirčin Kilank, 5 a 8 desačiny.

0: Pětke wytworio se w Hršebuzu wesebna usta Jensa, architekt a fotograf Martin Maleška zabera se južo nikotare leta s fotografijskim zavestajenstvom Erika Schutta. Maleška se zasajžujo za zdžaržanje architektoniskego derbstva DDR-architekture. Erich Schutt ve Łužycy znate casnikarski fotograf je togo dla za njogo važne žredvo. Vyn je dokumentiroval pevensku Łužycu až do 2000 let. Jadna dalšna faceta tvarenja Ericha Schutta je vytmelovanje serskich drastvov a dokumentacija serskich navogov na jsach. Ines Neumann-Neutz je se ze živenim a statkovanim Schutta zabirala.
1: Erich Schutt je hopy pla Lausica runčo živaš ve leše živeš nas čosto či a pešasit. Žase šlet pöstče jo zahopil Horst Adam pla nového casnika.
2: Cú mi koneli tam te redaktore, my máme jednogo fotografa, kenč vele za nás fotografirujú, aber cesto. A to musí koni Erich Schutt.
1: Sled glida júce meni knes Adam až.
2: Ten jo dokumentiroval serske živenie. Absolutne. Lip a knika kisarski fotograf.
1: Ale také nieco se nezveno žijo s razom. Kake jo bovo zgromadne živo?
2: My sme veľa dúce byli. Ten jo všetce pšašal jo nieco zajemného v Serbách, nie to nikaké svieženie a tak dále. Abo navogi. To jo bylo jogo v osebné hobby navogi. A drastve. To jo bylo za njogo nieco veľkým vážnego. A ja myslím, také přidaš, abo groniš tomu, až Erich Schutt popšam Jan Rožone Serbnejo. Ten jo doma, jo se narodži ve Vitošove.
1: Ale jogo staré starejšie z okolných sosu byli serske a poserske. A dokulaš Erich Schutt to serske cestčio jo, jo host Adam.
2: Veľa duce byl s ním na zapustách. Also to mogu ja si dopomniš net, ako som chopi živaš, my byli raz v Janšvecach. A tam sú před přešikom, sú se tam všechny zmakali, byla Krautsvec tam, Goštěnc ako Božkovice neobstojí. A celý zál jo byl plný na Vaukách, sú sežili staré ženské, všechny burské oblacené. A potom sú namal, davej palenc. Jaka som pičko znal, kak ten palenc, kak jej vliv ten má, kak ten statkujú. Ale Erich Neske nie to tak všau viežil. A potom sú jomu nalivali, všetci a ženské sú mili svoje viasele, on jo přitom také ich odmoloval a tak. Ja som dejal pron goniš, Erich, nind jo koinc, ty musí ženca ešte zapust fotografovaš, ten přešik.
1: Ale přes také doživenie, jo byl jaden z nich.
2: Erich jo byl veľkým obľubovaný pla ľuži. Toho sú cestšili, tie naše vesanské ľuži, až oni víži jednoho cúzeho s fotoaparátom, oni sú pičku také, co buď zo so nen stáš, ale všaké také se nedajú odmolovať. Ale až Erich přišiel, pon sú net hurá, hurá, a ten, ja musím také goniš, ten je to veľký dej zvono, že to. Ten nejo byl také, což je tým ľužam šel na nerve. Vedeš, on to tak stupíš a pokáš čo vašu lapu a tak. Ten je cakal na to voko gnuše, až jo, ten obraz, jo, ten motiv jo byl ten nejrednejšie. A to ľuži zešem nejsou sobokrydneli. A vosemne, to musím ja také goniš, ten nejo jano gleda na rydne mody žoča, ale ten jo také mi veľa vúši za staršiu generáciu.
1: A nic jano to.
2: Za njogo sú byli te jadnore ľuže, te živašerje a te živašerky a všetky, ak živajú z ruku, te sú byli za njogo te nejvážnejšie. Ten jo mi veľkú cestčonosť pred tými ľužimi. A to godla sú jogo fotografie také se tak veľkým daj rážili. Ten je žene byl nadúte a jim napšeši von, stelt euch mal, a pon absase domoj. A ten je vestal, také gožine dvojko je tam vestal. Ten je mit všetce jabrik sobu, ten je pon jabrik staje na drogu, aby mogal pičku od grojci gledaš na ten dvojky přešik. A ja som cestou musel ten jabrik nosiš potom.
1: Horst Adam jo rád pomagal, jo ga vížel, až dostan jo vid Ericha Schutta přeci dobre fota za nový casnik. uski kontakt z ludźmi, jo se derje upłašił za to, što živo.
2: Sme přece také namakavi. Net dobry kontakt tým ludźam. Ja za večer su se také veľgin veselili, gaž su oni vidjeli Ericha Šuta ako fotografa. To jo bylo za mogi, jo to, Erich is hojt gekom, da mysme aba. Ja, to su se napšal do veselili, ten jo by veľgin připoznate ve ludźach.
1: Na taký pád jo Erich Šut vetmaloval, več živeš nás, čo a peša dass er dich lädt, kopi zu Motivu, so schinza nicht njemožo so wie sie predstajisch, als jo tegte ischi tak bylo.
2: Die Vorbrase su wegen dobra Dokumentacija serbskiego živenja, wie tich pischaset als tak tuk ako jo on živo. A ja minim, so buža se starstimi Vorbrasami. Also to by nicht so bylo na naš serbski kulturni archiv.
0: Gronny Horst Adam, zasnikarski kolega Ericha Šuta, joga ščoninto narske na fota Ericha Šuta, jogo vid na Vužicu prezentirujo se vid petka v Hršebuski stari plachtarni, zegar sedemih jacor vytvorju tam fotovústajencu pod titelom Mjaze casami architektura a šedne žen ve Vužice. Architekt Martin Maleška přespytuje zmienne wužeskich miestno, kterýž jo Erich Šut před lit žasetkami vetmeloval. Také na obširne rámikové program, mežaša se jaselich.